Netko je jednačich, a po danasče dalje s programom srpskeho rozhlasa za Sjatkunu Pondželu. Od dževečich sme rižo vusevali putniske kemše z Rožanta, štuž je so netko hakle přišaltovao. Dobrý džin a vítajče. Ja sem Milan Grojlich a převodžam vás jo hač do napojeny. Po danas pondžem je s druhým vo měsac ľubosče a ceme s vami tež kusk pučovač. Veľa vesela.

0: Na, tobe tola wo progeras nicht us liczyć mo, gelko schlagro, ludowych spiewo, basnio, aromano, nalietne zaczucza wopisuja. Abo meju jako miesac lubosce pomenuja. Tola też najrinci miesac, nie żaden garant za wieczną lubosć. A w Serbach? Na das minutko cipni, stoje beno bilk, wo tym znosy.
1: Ach, jak może to runy w meju schon jak romantiske być. Słonczko swieci, stomek czyja, ptaczki fifola, je im nalietczo. To bywa ci to la nerom cele inak wokoło butroby.
2: Ja lubuję cię.
1: A znano, że wie, że na potem burze zwony zwania. Bo kwasu runy nietko wymyje, gdzie jesmy to la życe kusk sonili. Abo?
3: Ne, ja sam was mi odokiš sam sam mislio, to je mjesec ljubosti. Mora holca bila, a no, hajn ja chcu tiješ mi tu tom mjesecu vas mič.
1: Kad ovo je džaržava?
3: 30 let.
1: To je to isto. Dokaž 2024 je v Niemskej nimali 130 tisac manželstvo zaso roznošvo. Přerezne nesu oni ani 15 let z Romane vutrali. Ale to z tej večnej ljubosti je taka znak taka věc. Jeden z miestem nebo serbskich bráškov je mi raz povedal, co si vo nitko zapisuje, keľko od neho z bráščených porikov viac romaže nesu. Hač duchovný teštajku listčinu vedu, ja neviem, Matej Gismok, znamenča náš kolega, kýž ižo veľa let na kvasach fotografuje, tajku listčinu nima. Brneš.
4: Když ja zvišťam poprom, so aj Luboš nejo napšetco podľa nekotrých poru znajmenča a vosebe mi tež napane, so kvase, ki sem v zajšvih letach fotografoval, tam so húščišo jevi, so potom zaso tež manželstva džela.
1: A pred hač mi netko nechto skorži, nie, dajke nešto prede dávovo nie. Jan Kmoch, najsvavnejší evangelský bráška, je 1812 v Kovázu jako nemanželské dječo na svet prišiel. Katolský posol je ešte v okolo leta 1900 písal, keľko dječí je so ve osadách narodživo a keľko z nich pije nemanželských. Andrea Pauliková ze Serbského muzea pak je si raz v otrovskú kšenskú knihu v okolo 1870 obladava. Je facit, nemale Sodoma Gomora.
5: A sem jednu stranu popročila přišodnic, musel to nie možno. Přeco je nekak už 10 na nje povahoval. Naja potom, když jen hľadaš do starých krajanov, alebo tak tu rozprava, jen vidíš, je tu ešte nemanželské děti. Když jen si to pravo rozmyslíš, se jen stane, když netre živač. Když tak se potom rýštvo hromadí, když je svoj, dosto svoj hončk svoje věko, tak věc. No, a když se ty starší upytali.
1: Přičím, že ona praje živěně na burském kůble před 100 letami a dženciše televizijné série, to máš samo věste paralele.
5: Na ja, když je ponce taká čeladná zalubva do dvúra, to tak hrec podom nekejšte lékařské filmy, když vidíš, že to korbná sotra sa zalubve do toho lékara, to je poprom samsný princíp.
1: Džiš ta ľubosť empádne, to svojsko nieška kýba do cúzao. Ale tožno je Siegfried Schnabel, tun niede svaune poradžova ve prášeniach sexuality, on je ve svojej knize vo ľubosti písal, hižo 1972, bu ve NDR 50% všech manželstvo dželené, dokež by je za jedno z neju, abo za vobeju, ve cúzem vôžku viacelos, hač doma. A pred hač netko líči, že no keľko z mojich znatých masúva ešte pre iného partnera, i ja radšo přestanu. Hevak nám veselo nad mesacom ľubosti celé zajenže. Prošu nic.

0: Mietelčki pak nie môža jen švonka letač, ale tiež ve prúše voskotač. Tak znamenča so praji, když če ľubosť čínske začuča přepravia. Kajž ve spievie Katarine Šinkorajtec.
1: Vrúše mietelčky a vodne mesličky ja mám.
0: Ale tiež serbská korová hučba so tutomu stvorenčku venuje. Prinja serbská kultúrna brigáda spieva ve ľudovým spievie s titulom Mietel vo Hulcu, kýž nima tak pravie zbožové ľubosti. A tu je letanie mietele hižo ve klavírnym převodže svýšeč.

0: Crescendo. Hudžba krótkor a svodkor.
1: Serbske spěvy vo mětelach, muškách, bručkách a tak dále. Szymon Heduška je do našeho hudžbného archíva podadała. Tutun spěvy je von naspomnil a skrótka zahrał. Nětko slyšíme juniště kompletné mětel od prvního serbské kulturní brigády.

Marlene Matikec je za spěvava. Přichodne spěv Jörka Weiselberga Rika Jens neje můj džen. A to je si značtež žona ze Zorelca prajva. Kajž policia Jensa zdjeli je ona vele peněz přisadživa, dokež chceše v internete s krypto penězami dobytk činič. Přitom pak su žonu truneli a fenky su fuk 5 až 40 000 euro. Tuž kečbujče, dže vaše peněze přepokazače.

0: RTB Serbski program Povijesti.
1: V denu je budu viče obraduvaš, co to zakupovanje v Unije zaplašio? V Hošobu su obraduju dlatogo, což nejo deje bežalo v casu pandemije, a picnju mžošo nento drevo k palinju kupiš. To a vici zgenijošo nento v našich pojesčach při mikrofonie jo Stefani Krautzojc. Trenuje Bužo Gmenska Rada viče obraduvaš dla plašonku urnuvych rů. Južaloni su obzamknuli, až nakjašobje teje sy dejbyš skromadny rů za urny. Tenjo žilach anonymne. Teke to plaši nico za přisvežmych tych umalych. Dokradna suma vedio viče obzamknjona. Naražona je suma ved přisamym 700 euro vetom zakupovanišću, tyž žednomi nevedio přispomnite na miestnje. S tym reagirujo Grenojska Gmenska Rada na te zmienione nalogi pla zakupowaniu. Však žice se wiele obydlajo miastem ró, kterýž nie musíš wiegin intenzívne oblivaš. Miesto picnio jo zachopilo to předavanie driva k paliniu. To se stáva v Žilasbúvom obceku, kvábygebit, pejnoci miesta. Prietny termín jo sledná srioda byla. Kúžde smie kúpiš či rumové metaje. Dogromady, co picnio předaš, běža se drumových metarí, pen jošo. Dalšne termíny za předavanie driva bůžo místo picnio znate ciniš na svojom internetu boku. Hošobusu bůže se více ubek za rozjaznenie a vydželanie komunálnych napšavů v casu koronapandemie zmakaš. Tam budu mě s drugimi věcami tematizirovaš tencasne protokole Instituta Roberta Kocha a jich ustatkovanie na tencasne napšavu komunu. Južo před letom su nikotare vytpyslajnce města Hošobusa sebe pominali, až mygu věci zgeniš ku toštym politickým rozsuženiam, a to s pomocou konkrétnych pytlogů. Město jo se tomu oberalo. Externe juristické posužovanie jo pak dopokazalo, až vytpyslajnce smiju interne napisane korona protokole mesta Hošobusa cytaš. Bielej vyže rozsužijú mesčanské vytpyslajnce z riodu, lic jich obradovania budú na digitálny pád usčelane do dobreje špy obydlajú přes YouTube kanál togo mesta. Takú opciu majú zajmce južo Hošobusu abo při krajnym semje podstupimne. To je opcja, sebe we politiske statkovanie svejich vytpyslajncu informirovaš. Njone pory taki smakanju mogu se juža žinca oglidaš internete na homepageach komunu a okresu.

0: To przeszanie, jak wiele serskiego comy, a mężomy naszym dzisiam sobudasz, gdy serskie starysze kuszty żyjen w otokronisz. Nic jano serska riec we familii grają rolu, ale takie rituale a zwiedzenia a serski obswiet. Za chrześcijanu jo dupienie jaden prydny, ważny kszac luża do świata, a se wie, jo dało niega wiele serskich nałogu koło okowo dupienia. Ale żinca? Co gotla se starysze żinca za dupienie swoich dzisi rozsużiju, a co gotla przytom na serskie tradicje gledaju? Ja som se rozkraniała z młodymi maszajami Nadine Adamowa, Katja Bytnerowa a Stefani Krautzolc. Szybte su cwonki janszolskie wysady.
1: Dokulasz mój slojek a ja z tej teke dupione. A my sme czele toż to dobre zacusze teke dalej dasz. Ja som kšac po kšacu drogu sled k namakala kšerske rece a kulturje. A gaš jo se náš prietny syn narožil, sme kšele na kušte pat serske abo dvojo recne dupjenje. Tož tu vösebnosť te serske spieve a serbske cytanje, to som ja na kušte pat kšela mieš. A se vie som kšela burska chojžiš a te kmoče teke a žiel našich gostči.
2: Dokudaš som teke dupjona a som teke konfirmáciu mewa. A se myslím až v cerkvi môžeš tak viele vážne vece uknúš za živienie. Napríklad máš tam te žaseš kazni, te dejš napríklad zvierne byš a nic kšatnúš a spšavne byš a teke nic špatnego v drugich lúžu ulicovaš a teke nic zavidne byš. A se myslím až to je veľkým, der je Teke za žiši, dokulaš, som až moje žiši, alebo mojej geleši, búža tej dobrej dúža.
3: Ja som sa rozsúžila svoju, žuku dupíš, takže za mňa to bolo egentlich normálne, dokulaš, ja som dupiona, v našej familii mi to gutujeme, a za mňa je to tak, až ja nepšižo do vysáde zavieste, pšaue vysadník, akle se gaš se hrybrane. Ja no, až ja som si myslila, přece ešto gile cerkvi, Bogu a svetoju, to je mi vážne bylo, ako vítanie a závieššie teke, jo, ten rituál, azo so vítaj k nám, azo snaž pičku teke, ty se přeživila a nen to môže, my tebi vítaš u tej cerkvi a v tej veľkej familii, to je mi vážne bylo. Aber, kak tým doniš, to nie je nic živnego bylo a nic, žeš som musela glujko přemyslovať, einfach tak, až som to gotovala.
0: Pönjo, přiduce kšac v prigotovaniu na dupenie ogledpla faráky abo farária. Za serske dušepastorstvo jo mňa za drugim Katarína Köhlerová zagronita. Vena jo farárka v dešne žiluje a striažuje.
4: Kaž gale co byš dupione, abo jogo starejšie tokše, tak ku mňa přijdu a rozkraňujeme sa v dupieniu. Co s tým zvizujú, co dupienie veznamenijo, bo kde šípjeve víže ako ja, to groni, my dupjome máve žiši, dokoláž Bog jich ľubojo, kaž ešte njame gu mama groniš, abo ga vieru peznáš. Dupjone žiši pezdžej du na nábežninu a na ucbu za gerebrania a tam zgniju, co to ja byš křesčijan. Kaž dorastčane, kše byš dupjone du na kurs a rozkraniame se v tom, což viera veznamenijo.

0: Doma, die ist das darische Savischeni per Weg Wowowamasch. Zogotla, die dupienje Serske Büsch. A zo de so schön Büsch ten Serski Pogil.
1: Wir sind Seboka, du hast eine normale Bülle. Wir sind Gliederla, Abmila, du hast wir zum Süßstelle, du hast wohl Lapu, Rogatu Lapu. Ich habe eben zu Dupin, ja, wir haben im Juvenil Bülle, Zesto, Juja, na Dupin, ja, na ja, Pigetuala, Piktogo, zum Savis, Schipschemusuala, Chtovet, Kmitschu, Dijaja, Stogelitko, Akak. Puja mit Togituas, ab der Bülle, Selski, ta Namscha, du Dupin, du Kulaschnascha Tänzasna, Faraka Janschwitzach, Faraka Neumanka, du Bülle, Daniel Möger, Alles Helska, Ingolf Geschenko, ja, Savische, Pinvetompage, je Nabotze Steuer, Take Witze, Take Scary Praktiske Witze, To, som, ja, Tichtuala, Psigetuala.
2: Zum Decker, a, ich, der Duge oben müsste, Witze, Serskigo, Dojeviu. Ah, na se myslím, až hove mestče jano máme zapust a lapanje kokota, ale nic dajčne tradicie. A nenta som v učobje teke serboka a se myslím, až to je vážne te tradicie žaržaš. A naja, no sem tak rada meju drastvu.
1: Na tom dupinju prek toga jadnžo faralce, abo farariju, a přepojeda, a zo starejše. A tam su šake rituale, že švaraka je teke ulicovala, až tomu dupinju sluša, to žognovanje maše je agiletka, ale až žinca ješne žen, to je skeri žognovanje familije. A ja som obšal, že kšela to žognovanje maše je agiletka, dokuleš to je bilo ako Perio to bylo skryte normálne pačíško poroženie a šešky cas a to nie. Žužen tak viste bylo, až ab vena přeživila a toho la som se vegin žucela také vysimne žognovanie. Teka ako žikovanie a šukno jo deje vedbežalo.
0: V dešne jo serský požil na Dupinské námše krádu vodvísne vod staríšu a kmočo ulicu jo Faráka Kölerova.
3: Máme dvojorecňa opisma a přecu tam je. Stanio se až medlitve su teke dvojorecne, kaž starejši abo kmeče se obžilju.
0: Serske kjaliže pak su tam skeri redke při Dupinju ulicu jo Faráka. Hynac v mestče.
2: Som nikotare spive upetala a som v kniglach texte citala a pen som spive jano v texta rozužiwa. Pen som farar jojo kšenki spive pšetsta jiwa a ven jo gronju jo, okaš coš, pemežo šta cyniš a som teke serske spive kšewa. Dokulaš som teke spivaka, plajačonych spivako a nikotare spivaki teke te spive znaju.
0: A hyšči jadnu vesebnost šmaju ve Janšojcach a okolinje ulicu jo tamne Pfarrer Ingolf Geschenka.
4: Also seit Frau Neumann gibt es diese schönen bunten Schleifen. Die gibt es auch in Hennersbrück und Tauber. Da sind die Namen und die, wenn es geht, ein Foto von den Kindern, die getauft sind. Und die werden in der Nähe des Taufbeckens, der Taufschale, in einer Art Kreis aufgehängt. Und die sehen auch so ein bisschen aus wie diese Kleidung des Janscholski Buck. Und das ist eine sehr schöne Sache, dass die Kinder jetzt sehen, ach, das waren wir da und wir sind nicht alleine, sondern wir sind da in diesem bunten Kreis. Und das hat etwas, das die wendische Seele Serski Duscha hat abgeholt.
0: A Pfarrer Geschenka teke Rad, Sam, Gitarro, Pschimjo, a Namschu se Spivom oprubio. Kjarlisch, gaš padnjo kamien do vode, jos knigvo tütsa, spivarske zamordech luži.

0: Also tam josh som byla na dupenjach, pladugich ve family, abo josh jasom kmitsch, tam so jeden Tag wir liegen zwischen dir. Also mir ist schon nicht so, ich kann das so ticken, ticken du wali. Also ja, mir machen wir Ulitz wala Operi, so ich mir die Reh, wir hat so ein Tag schon noch, Tag wir alle Neobüller, alle Teuerbüller, jeden Zwiegen, ticken auch Uvitan, jeto, Pitschko Poka sei schon, Pscherstellam, a Familie, Tenue, Zlong, nasche Familie. Ja, das haben sie wegen, wie heißt die Lila, Appen, Taduga, wie zu ticken, ja, nicht so, Mila, jet nur zwei Spur, ja, nicht so, mir so früher, a Togolo, ja, zu ticken, bylo tak i svěžin, to je raz něco vážného. Tam třeba tak upšavu pšicinu, tak upšavu gržbu. A to někdy tu još, ano, dokud až nikaký burs, tak abo tak. A závěš, když jeden přigotuje to, ne, pe tradici, já nevím, nic to je bylo, pe pšavu tradici, abo bok ví co, ale bym zugronili, já, ale to gilitko nesmí jo měš taku, a taku sukňu, že byl šlivě, nesmí jo to gilitko měš, tak nesu, to je nemanželské gile, a tak pič a to so cesto do pokažo teke also nic ja no při takich tradicjach ale teke hoat si schukno coś masz magito wastem pyrogenie atak tam wiele luji wisem nie ta starsza generacja se müsste co no da mama smio gituwasch a co nie smio gituwasch a ja so byla namschu z anku ako ści wenn an jo byla dupiona a Starsze są szokali, aż to są negatują. A tylko moja starka na przykład ogroniła, sejnują, jak udoch nie burzać chyżisz, gdyż to gdy jeszcze nie odupione, a takie wiece. To piczku tradycja, ja redna wiec, ale te uskości, sejskiego myślenia, tylko się pokażą przy takich gośbach.
1: Po dupieniu wielkie kimbary, ako zwierzeń za cerwą wjazd, abo jano kawie pisze w kresu familie. To se w kusztej familii hynac gotują. A kak podpiruju ve familii serske dupinje? To teke ve kuštem páže rozdielne jo, groni Katja Bytnerova.
2: Za nich jo to šojatno, si myslím. Veni gronje, ho, cien co coš, ale ja nja musim drastu nosiš abo.
1: Positivne stres jo ten cewe dobre mazajns a tykajns na kušte pat za farario.
3: Luže cesto doma svíše, a vedpoudň jo chyžim na kafí píše. Šeško jo pe gerebranju, kaž máme vjele konfirmandu. Pen musim pe casovem planje kalasovaš.

0: Să mi le ajase și a... Pintam, jo, penise, ja, obo darik, obo slotkos, și tojo, bilo ta vec, ale zapšam, su to bili te luži, još sme teko uoci imeli kontakt, viele kontakta tam teke, kaž su kmič bili, su se veci starali, ale uoci nejo nic vsebnego. Azi ja vem, jano, jače to su važna vec, a pinto druge, kaž starišim, se nico čoj, pinto kmiče su mesto te mame, abo togo nana, zagronite za to gele, v tom smisle, a tak som teke to rozmila, azo kušte pičko hinacini, tam ne znajom dokladnu tradiciju, a ja vim teke, ja som kmič, azo mi jadn veliki kmičik, južo 22 let starijo, a tam je te nanjok doni, vešte to, to je teke juristiski važne, až to je važna vec, a kaž nam se nico čoj, pinto išti se star Das ist
1: zum Bewerbersaske Drastje, für Jadnom Page eben der Truger Kmetscher Teke. Also, Tamio Jasne Bewer, als Jotos Darischem Teke Wajne, als Tekmetschoki Susaske. So wie Teke Gash Nento Pischo Nitzok Jatscham Körtku, da Snaschteke Pschess Post, Pön Pschijo, Pön Pischom Teke Vesaske Rätsel, teuer Jasne.
2: Traditionellner Müssel zur Kmötsch Zünnischma, Torneo Ginzavetze Realisierowasch. Planas zu Kmötsche dobre Pschierschelle, aber Pschieswölschpne. A müsse Tag a Tag zesto wie Jimmö.
3: Planjojoto, jo, darim Gugödam, napschikwat, a k Narodninam. Alle, samjojoto wajne, dokulasch, wie Jimmö müsse Tag zesto. Ja, den Kmotsch, wenn ihr starre Pschierschel wettem, ja, gab nie, wenn Kmotsch bö, pön, nie bis der Tag zesto vigili. Ah, teuer, waschne sam, ja. Kuschte mas für ihr Schwinje, a jo Sabirane, ja, a togotla, nie vigimu, uatze Tag zesto.
4: Pschi ponem, schednem dnu, jo mogiras Schierschko, amt Kmotsche Tag upo nisch achse tomislisch. Toyo teke ines neumann neuzen nas gönniwa.
1: Glieder jutz na te navogi okovo jatschio to teke pitschko scheschko ve jatnom page, aber popscha vim vo obemoa vo okok nuschu, dokulasch ten jaden, ten jove gönne wuschitze. A to, coš na zahro pjenku nisom teke tak pšavje viževa, ven jo katulski dupjone, a tam muse te kmeč, tam k tem kmečikam. A to nisu mi dopredka gronili, a ja musim groniš to je mi teke šešku, pen kjačem, dokulaš jo tak vele okovo, musim samo vetagi živaš, a cu jačune spivanje sobu cuniš, a mam teke druge vinovatosti. A pen se vi tak a tak ves letnih letach, ak jo Corona bova, jo to vegin šeško bova, tam jo vegin luštne bova s tem drugim, ako v blízkost či bytli, tam smysle pen pötajm je v natúr je zmakali. Tam jo pen ten jaga nás vyšel a ja som už od šach miva, až ven nico groni, ale za njogo jo to okej bova.
4: Vsebne vít na ten pomijam ja se starejšima, kmočami a kmočikami má se vie faráka.
5: Niekde přijdu kúmňa na rozgrona starejšie a také kmoče. Niekde slyším, až lúže se njame guhyšči kmočika dovolíš. A pením gronim, co treba južiši. Až máme cas, až se jim pši obrašijome a vížeš, co treba ju. Mám listinu, A do Z, co mogu s kmečikom gotovaš? Napríklad C, ako chyžiš do familjove namše, abo M, do mroka uoglídaš. To nic nekoštujo, ale čujeme, až gromadu slušame.
4: Trebajú mode starejšie žincas náš hešči WC podpiere pri spirituelnom kúpaniu svojich žiši, napríklad přes kmočo? Skeri nic, groni Stefanie Krautzholz.
0: To je přeci náda o kvysade. Jadn jo ve vysaže a přesto debiš obvěc šone a ja teke cu to svejo k tomu přinosovaš ab měli taku vjačtunu abo kristinlere a žišece namša a tak dále. To šukno nie je tak ľažko, to ja viem. S personálom, s ľužimi a vecasu koruny jo ešte však k tomu přišlo. Ale to je za mňa to, což vysadajú, celá vysadajú z toho gromadu za také kúblanie tej mladé generácie.

0: Svetkunu nedźelu su šuži sveši li namšu a naušakih mestach geri brali mladostne do vesade. Jančojske a Picajnske cerkvi, tej vesadže slušajte mjastem gromadu, su geri brali 12 mladých ľuži zejsu hokoline a z Picnja. Dešnje su svetki teke byli geri brania, žuluje južo slednu nedźelu. Tamkoľ su konfirmande dostali dvejorecne konfirmandske ukunde ve tvaraki Kyrerovej. Zdešna jo to bylo pešo konfirmando a dva zbjazene. Žiluje jo bylo teke pešo konfirmando. Jadna dešanáka jo se rozsužila za selski konfirmacijski špruch. Slednu noc su všetne byli pšosone na ekumenisku noc vytvejonych cerkvijo o Bramborskej. Teke nieco selskiego jo bylo pydla, a to v evangelsko-metodijskej cerkvi Hošebusu. Ojo ženskice ansambl Jarobinka predstajil svoj program Spive z Brunicových regionu. Už je togo jo Rewajnský dom Lužica při tej gežbě pšosil do kirche mittendrin se selskými a drugými rejami. Ešči žinca svieše turiju selsku evangelsku namšu s farajom na umenku Ingolf Kšenka. Zachop k búže zega dviju. Pytom sú šikne pšosone na skromadne kafe píše. Selská přirada evangelskej cerkve má nú předsedalku. To je slipenská faraka Jadviga Malinkua. Do svojok nového amta verjovena zavěžona za čími tyženiami na selském evangelském a domovnickém dňu ve Vejcach a v Jasku Spáliach. Tam bude 13. a 14. júni veľká zgromažina s dušným a kulturelným programom. Pe veraško nalicujo faraka Katarína Kühlerová.
1: Sobotu zachopijo znabežninu v Jajnskej cerkvi Zega Dveju. Potom vježo verno sroka přes mjesto. 14. junija zachopijo me ze serskeju namšu s Božim blidom v Janinskej cerkvi Zega Žasešich. Potom se vjaselime na pyšny program a ženskinsjo z nabežninu a z balonovej akciju Zega Styrich.
0: Ktoš njamžo tam doješ, mežo 14. juni tu nedźelsku namšu teke live slyšaš v našom selskem programje.

0: Zadkula.
1: Tajku Rianu Sjatki Ponželu. Zadkula je vezo tež dženca tu.
2: To se te tak super narumoval, Klaudioso.
1: Oj, ďakujú. Dvaj hulko eventaj leta serbska modžina se sjatkami zviazuje. Z jednem chceme so dženca dokladnišo zabierač. Vyšte, kotri eventaj ja minil milo.
2: Nahaj, jeden je na kujže pač Sputnik Spring Break Festival. Tam šako tož to serbo je.
1: Pravie. A druhý event putnikovanie do Rožanta.
2: Tam dreje je tež tož to serbo. Jak pak rekva, my vostanemo radšo při Spring Breaku, abo?
1: A ja, ty budeš nám netko povedať, kak by, šako si tam byla, ja či off-air miedla, za to tež povedám, kak vyružím tebe.
2: Okej, okay, tak to činí moje. Najú kolega Felix by tež na Spring Breaku a môj smoj na kúži pat došť začišťu sobu pšine svoje. Prinem je metanie vosreč festivalného stanovanišťa, smoj dokumentovavoj, koparský turnier v Bisku pševodžavoj a tež za kulisami vulky je mainstage smoj pokuknovoj. To sme čo sa na kúži pat vieselič.
1: A ja, zoby, tu tež štum pravý vibe nastal, sme si našeho Franca do studia přeprosovali. Vúdne zamovite za so hoďacú hučbu dženca.
3: Dobrý večer, modina, a vítajte na dženciši úsvanie. Ja som dženca za hučbu zamovite a tu som sa za dženciši Zadkula Special vo pravú festivalnú hučbu postaral. Dženca večer slyšite mňa s druhým Becky Hills z Disconnect. Do Runia mám za vás dženca znaté partie Tyra Cruza mienujúce Hangover.

0: SSB, to je kujže leto jeden z prvních večích festivalů v Nimske, s tým so netko tak rec festivalu a sezóna zájí, stajne sjatky so tutun festival vodmier a tak padne vun leca tež ište do měsaca mier.
1: Kaj švime je kujže leto tež tojšto serbona festivalu so hoščom, a tak je se jedna skupina za leca nešto cíle vosobite přemysliva, převedžachu menujci mier metane.

0: Mila, sme netkot cíve čas vo SSB festivalu rečovaj. Ja vám netkot ešte ište netkot reprašená na tebe.
1: Uo, dobyu aj strachmeč.
0: Dež nám ničo spojedač neraš?
1: Radša nic.
0: Stále lepe tak. Dere, prvne prašenia sme rúne hižo svišeli, što podľa modostných klietu na kúže partner sme pobrachovač. Što to podľa tebe je, Mila?
1: Svunčná krema na kúžbat, dukes hosňa dola kytrojara spaliwa. A přítym de jena viešľavka, potekým nimsce jen fecho, dukes by na ňu vopode jara horce. A za noc, dukes by vynoce kytro zima, potom jen duje pulovo a jen duje kolu hišče raz k domu.
0: A je to sú dobré vece, ten trebe sa musú. Daleko rúme od sam, kotre je so tej bíleca na lepe ľúbiu, Prede se hižo o tem rečava, máš jedne top 3 zame?
1: Hej, moje top 3 bych u Fellow, Ikimel a Holy Priest, ale ja dom preč cokone šitke akt, gysen sér, wo bladawa bych u jara dobre ha dana lada bevo proje tež bola šitke jara cool ha jara fein.
0: Hej, to sú znate ľudí, tých jen znaje. Dau ja wie so tisch pschätzer spartne Walker Miki, snano ja so nicht doch gerade nur, aber steu ja wem, snano ja so nicht doch skunzu, aber bolla tebe schiet gehische du?
1: Hi, du ein Pavillon, bolla nas, hier so bon na bossel new skunzu wau, alle hawaks mir, das ist schimmi, witzka Miki, sie sind ja spackbauer, die ist das rutschop schier wau.
0: Ja, do. To neklinčí špatné dobarec. Na koncu, vy so najvážnejšie, što by ešte najlepší vokomík. Klietu zás na festival, he?
1: Ja bu prajvá, so bych u šitke vokomíky jara fajn. Bo si byť un zrobaný čas s přečelkami, ale tiež de akt bych u vopraže jara fajn. Ha, ja bu prajvá, haj, přičo ne lito zás na festival.
0: A ja si myslím, ja si tému doječ tam.

0: Zadkula.
1: Každú pondelu.
2: Nimale cítis hac verivých z katolských osadov je dženca na sviatkovnej pondeli znova do Rožanta Putnikovo. Radovský osadný farol Beno Jakubáš je ako vône celebrant Božumšu svedčiu, predoval je nevelčanský farol Michal Nauka vo Mačeri Božej, Sviatej Marii, kotraž sošakové roženče vo sebe češčuje. Votovali sú Božumšu Kromea a dujore radovské osady. Putnikovanie sviatky pondelu do Rožanta je najväčšie serbské putnikovanie od leta 1996, svedčia veriví kemše na putnickej vúce. Při letanišču v Letonie je so piatk letuše zetkanie VW-u zahajivo. Letca je to miestom cítsty raz, zo přijedu tisace šoférov a šoférkov ze svojimi ježdidvami do Horné Vúžice. Miest druhým jachu tam výky natvarené a tež přes celé konce dženia tojšto v ubyčovaniu. Tvorstvo Zorabia Lipska má nové předsedstvo. Na zhromadžizne vúzvolichu Cyrila Morka za nového předsedu miesto předsedka je Leonie Venclec a vo finance stará sa v příchodže Katalína Vonorec. Dále bu předsedstvo rozšerené z příradu, zo sa nároky lepie rozdeluja a koordinuja. Štvrtk přepošuje Tvorstvo Zorabia Lipsk na svoje miemetanie. Niedže 1500 modostných v Hornej Vúžice za nové vukubanské leto hišče vukubanské miestno pyta. Každeli agentúra za dživo v Budešine je tu chvíľu 1300 svobodných miestnou. Vúžadanie vostanie zo chce kujže cejči jedné z 10 najbole v obľubovaných povolaniu nauknič. Tohodla je napríklad za autových mechatronikáriov veľa viace požadaniu hač vukubanských možnosťov. To ešte svobodných miestnou je ve okresom aj Budešin a Zorec, miest druhým hišče za vukubovanie prekupcov v drobnom vykovaniu, predavariu v rieznictve a šelakých elektronikáriu.
0: Zadkula.
1: Neuse, zeuse. Každú pondelu.

0: Hajtak spěšně jsou na míně tuta prýňa hodina.
1: Rečo je smy vo Sputnik Spring Break Festivalu.
0: Tam smy s nekotrými modostnými rečeli haj a šelake věce zonili. Što kježí se da?
1: Mě s druhým pak tež vo mě medanju na festivalu.
0: Dua hodina to reka vězo aktuálky. Tu již poladáme do Pěskec, tam sú dženca Koporský turnier v Otuali.
1: Zoniča pak tež viace vole tušie beach ture a mě s druhým svičachu mě medanje v Smyčkecach a Nosicach.
0: Učpa vězo tešne sme pobachovač. Franco, što má za nas?
2: Wieso a stešu druhé hodine našeho dženciša uslania hudba pouna energie převoduje. Skupina Daisy Doxy zaspiva nám ich titul Přečeljo.

0: Dále zaspěvá Michal Cirši nám o svojí poslední cigaretce.
1: Ještě jednu cigaretu, to je ta poslední, a pan si kupí novou trysku.
0: Netko pak slyšíte najprv raz titulky štúčasne na žanem festivalu Faluač nesme, za vás v Zadkuli netko bunt s svojim titulom Trippin.
2: Zadkula.
3: Zadkula.
4: Šo tam na?
5: Ja vos tu dve.

0: Zadkula.
1: Šropjec. Cirkus Sydney Switch auf Budeschinja Budeske Nalečo. Piatkočakuja was hudbne skupine Kaiš Jolly Jumper, aber Deje the Admirals. Wat na podjewčich hat jo večo jesačich wustupi na miasuch wikach de skupina Janka Hanka. Sobotu 12. so Budeske Nalečo potom oficialne votori a to s programom Prinje Serbske kulturne brigade pod navodom Judith Kubicec. Sobotu očakuja vas potom najšelakoriše kulturne a hudbne skupine. Medžilu smeče se potom na skupinu Pop Zoben Veselič, oni raja vod na pošeščih na volnem toršču. Sredu zaji so nosuje filmový festival. Serbske filmy môžete si 5 kvot večer 7 v gametnom dome v obladač. Tuž nie ešte došť na letných zinkov slyšal, abo jesnač pred sejne oratória na lečaskom dňu, tun má šanzu sej nedelu do pančic kukova doječ a to tam nakvatač. Kvôr Lipa prepošuje mienujúce na svoj naletný koncert, ktorý započne sa na poštyroch v kloštorskej zárodze. Mimo úryskov z oratória na leča smieče sa tež na zinky dorostuje kora Lipky a botovského ženského kora z Ľubina Veselič. Vo cioch zmia na kloštorskej zárodze tež kovie a tykan spiotované. Zastup na naletný koncert kora Lipy je darmotný. Sobotu 6.6. hudžitaj Helena Brezan-Heduščina a Jan Brezan-Heduška zhromadne na kultúrnej zároče SLA. Dort na po 8. hadžo večer 9. smieče sa na serbske, nemske a jenžické popové spieve a balády veselič. Zastup do kultúrnej zárode je darmotný. Modžinský klub v Nebelčicach prepošuje na viesný svedžen, ktorý sa odmie od 5. 12. hadž do nedele 14. júnia. Zají sa 5 večer z disku Inkluzie, v okolo 21 hodín očakuje vás potom miestu im karaoke. Zastup bude tam 3 eura.
0: Zadkula.
2: Tu som doma.

0: Piatka sobotu by v budešine promi popuču, ok, da bym přidat, što su jenž insiderojo vidjeli.
1: Mario Testino je fotograf a poprom znate za to, zo fotografuje a fotografuješe světo znatých ľudí, napríklad Kate Moss abo Lady Diana, a je viele hižo za magazína Vogue a Vanity Fair fotografoval. Nekotre firmy pak z ním nakvilnie Giovanni Niesu, dokež je so jemu v umietovanie umetovalo nezúživanie, to by ve času Me Too hýbania.
0: Časopis Zeit opisuje jeho ako najúznamnýšho nadčasného fotografa.
1: V zajšlých letách pak je húštišo raz všelakore národné drasty z celého sveta před kamerou a případne je tiež na Serbu přišo. Je sám zazvonil v budeskej serbskej kultúrnej informácii.
0: A požišo je potom jeho tým romadže ze ski zestajal šúting horňo, sredžno a deno serbských drastov.
1: To šo by piatk a sobotu a to dajne v serbským ľudom a ksamblu. Nitko so fotavuja, zotiruja a dobuja so potom vozjevič, to nemôže Mario Testino hišče riec.
0: Když pak tak daleko bude, prajme vám to.